Potrebujem od mojej 6 daleka a máme tých hlubačov so sobou. Žeby každého označili takým znakom, žeby sa nepotratili nám. Tak každá pára nie svojho označí.

0: No ale potom povedz, chodívali ste aj na svadby, na zábavy hrávať.
1: Pravda, no zábavy a svadby, no to bylo stále, to bylo každý týdeň my sme... A tenkrát bývali svadby v pondelok.
0: Áno?
1: No a koľko razy sme mieli až 3 svadby jedno za druhým a to sme hráli celý týdeň až do pátka.
0: A vydržal si to?
1: No, to horší bylo ze ženou, tá, keď to musela doma vydržať. A musela krmiť konie a všetko možné a jezdiť na nich. No, ale tak to bylo.
0: Tak to bylo.

0: proč, že ukradel jsem na mjavě koně, už si jdu, mjavě ne pro ně, mjavě ne pro ně.
1: Klementu, ty jako takový zpěvák a chlapčisko sůcí, pravda, kosírek jsi mě zašilbuchem, chozíval už na ty svatby zpívávat a tak rádi se měli, nebo všady dovede s veselost a dobrou náladu. Ale já si vzpomínám, že ty si tak kríkal, že jsi velice rád zaspíval takovou reskou pěsničku Švarná dzevčina. Pamatáš sa ešte?
0: Pamatám, ešte trochu tak vím, tak částečne, ale...
1: No spustí.
0: Jaká to je?
1: Švarná dzevčina. Aha.

u Banzovi dostal pozvažali. Hopsa koničky, hopsa, nešeme venec hopsa. Harcu koničky, harcu, nešeme venec jarcu.